92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Posloucháte největší hity milénia na Relaxu.
1: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 18. června. Dnešním nejznámějším oslavencem je Paul McCartney. Narodil se 18. června 1942 v Liverpoolu. Přesně o 19 let mladší je Alison Moye, zpěvačka Dua Yazoo. Narozeniny dnes mají také Simon Robertson, kytarista Bo Radleys, ten od roku 1969. A Nathan Morris, ten patří pro změnu do skupiny Boyz II Men a spatřil světlo světa v roce 1971. V roku 1815 se konala známá bitva u Waterloo, kde to Napoleon projel. Psal se rok 1959, když se uskutečnil první telemost mezi Anglií a Spojenými státy. Tento den roku 1983 vyrazil raketoplán Challenger už na svou sedmou misi, poprvé s ženou na palubě. 18. červnový den také přinesl soud se členem kapely R.E.M. Petrem Buckem za nepřístojné chování během letu z Ameriky do Londýna. Legendární diskotéková skupina Village People koncertovala ve slavné Madison Square Garden. A premiéru měl Jurský park 3.

0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz.

0: Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Na vteřinu přesně, právě teď 6:00.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí, časí, časí, časí.
0: Dnes bude polejasno až jasno. Během dne ale meteorologové předpovídají přechodně oblačno. Maximální teploty odpoledne, už je to tady 30 stupňů Celsia, v Polabí ojediněle až 32. Takže horka jsou tady, připravme se na to, doplňujte pitný režim a my doplňujeme

0: začínají právě dnes. Schlazení by mohlo být příjemné v koněpruských jeskyních, kde se celoroční teplota pohybuje, ať je léto nebo zima, okolo 10 stupňů Celsia, 9 až 11 stupňů v tomhletom rozmezí. 10 stupňů to může být příjemné osvěžení, zvlášť když si můžete vyhrát na rádiu Relax rodinnou vstupenku do koněpruských jeskyní. Na Instagramu Relax Radio do pondělí 22. června napište, na jaké frekvenci si můžete naladit Radio Relax v Berouně.
1: Ráno na Relaxu. Relax Radio.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: lidi. Jeďte na největší letní koupaliště Ostrava Poruba. Areál pojme 15 000 návštěvníků a v současné době, v posledních letech, je průměrná roční návštěvnost 115 000 návštěvníků. To je hodně.
1: Relax Radio. Ráno na relaxu. I find my way through the darkness. A battle heart, that's how I'm made. And I may not heal from all these bruises.

0: 18. června je 6.31.
1: Relax Radio.
0: A bude horko. Dnes bude polejasno až jasno, během dne přechodně, ale i oblačno. Každopádně nejvyšší teploty se budou pohybovat okolo 30 stupňů Celsia. V Polabí meteorologové předpovídají 32 stupňů. A pokud se chystáte na svatbu, tahle ta písnička je vaše. Marek

0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736.
1: S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Upozornění od řidičů dostáváme právě teď z D8, dálnice D8, kousek od Prahy. Na 12. kilometru ve směru na Teplice, je to u Zlosině, je pro poruchu odstavené nákladní auto.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Rádio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pospíchej pomalu, platí určitě i v tuto chvíli na Štěrboholské spojice, na Pražském okruhu ve směru na Černý most se právě ve Štěrboholích srazila 4 osobní auta.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio. I'm

0: Paradise, to je pozdrav z ráje, je přesně 7.00.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Pokud milujete horka, tak si jako v ráji určitě budete připadat. Dnes bude polejasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, ale hodně teplo. Nejvyšší odpolední teploty budou okolo 30 stupňů Celsia, v Polabí ojediněle až 32. Slavnost pro vás, kdo máte rádi horko, já bych radši trošku jiné počasí, těch 25 by mi stačilo, ale tady jsou Fun Factory 90. léta Celebration.

0: Celý tento týden ráno soutěžíme o vstupenky na festival, který se jmenuje M-Fest v Mutějovicích v létě. 11. července, léto už je tento víkend, ale tahleta akce bude 11. července. Od pravého poledne až do pravé půlnoci vystoupí Adam Mišík, Poetika, Ben Kristoval, Sebastian Xindl i Slza Realita. Vy tam můžete být taky. A protože je to už v létě, kdy už jsou prázdniny, dovči, tak já mám kontrolní otázku a ptám se, to je soutěžní otázka, co nikdy nesmí chybět ve vaší cestovní výbavě na dovolenou? Nebo když se balíte třeba na služební cestu, co si vždycky určitě přibalíte do kufříku, do ruksáčku? Napište na 606 736 736 a vyhrajte dvě vstupenky. SMSky můžete posílat do 8 hodiny.
1: Relax Radio. Ranní soutěž.

0: Léto se blíží, prázdniny, dovolená a vysvěcení taky, tak to už bude za pár dnů. Ale možná, že přemýšlíte, že třeba změníte zaměstnání a říkáte si, já si udělám řidičák na autobus. Tak schválně, kolik stojí řidičák na autobus anebo rozšíření, když už máte řidičský průkaz na auto? Už za chvilku se na to podíváme.
1: Relax, největší hity 90. let.

0: Zdravíme všechny řidiče a řidičky autobusu, ať vám to dneska jezdí, ať jsou na vás cestující příjemní a obráceně taky. No a pojďme se podívat, kolik stojí řidičský průkaz na autobus, není to nic levného. Samozřejmě cena řidičského průkazu na autobus, což je skupina D, se v České republice pohybuje od 17 do 37 tisíc korun. Ta výsledná částka závisí hlavně na tom, z jaké skupiny na ten autobus rozšiřujete, nebo jestli potřebujete i profesní průkaz. Takže pokud máte řidičák na nákladák, C-čko, tak rozšíření z C-čka stojí 17 až 27 tisíc. Pokud máte na osobní auto B-čko, rozšíření stojí 26 až 36 tisíc. A profesní průkaz řidiče, ten je potřebný pro řízení v práci, tak ten ještě přidává k ceně dalších 15 až 30 tisíc korun. Ale to všechno můžete mít zadarmo. Více už za chvilku.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba

0: 5. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Hapky za doprovodu Haštala Hapky. Ty si má. Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Aeroklub Rakovník vás zve na letecký den. V sobotu 20. června se na rakovnickém letišti představí 30 letadel. Přiletí Mustang P-51D, uvidíte akrobacie na větroni a dalších 25 leteckých vystoupení. Připraven je i bohatý doprovodný program. Historická a moderní závodní auta, vojenská, hasičská a policejní technika. A samozřejmě program pro děti, tvořivé dílničky, sportovní stezka a malování na obličej. Sobota 20. června od 13 hodin na rakovnickém letišti.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: 7 hodin 30 minut.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude horko a jestli bude krásně, to uvidíme, protože má být polojasno až jasno, ale během dne přechodně oblačno. Odpolední teplota se bude pohybovat okolo 30 stupňů, v Polabí ojediněle 32 stupňů Celsia. Ty jsou tady Coldplay.

0: 18. června má svátek Milan a Milana. Obrázkovou gratulaci máme na Facebooku Relax Radio.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 18. června. Dnešním nejznámějším oslavencem je Paul McCartney. Narodil se 18. června 1942 v Liverpoolu. Přesně o 19 let mladší je Alison Moye, zpěvačka Dua Yazoo. Narozeniny dnes mají také Simon Robertson, kytarista Bo Radleys, ten od roku 1969. A Nathan Morris, ten patří pro změnu do skupiny Boyz II Men a spatřil světlo světa v roce 1971. Roku 1815 se konala známá bitva u Waterloo, kde to Napoleon projel. Psal se rok 1959, když se uskutečnil první telemost mezi Anglií a Spojenými státy. Tento den roku 1983 vyrazil raketoplán Challenger už na svou sedmou misi, poprvé s ženou na palubě. 18. červnový den také přinesl soud se členem kapely R.E.M. Petrem Buckem za nepřístojné chování během letu z Ameriky do Londýna. Legendární diskotéková skupina Village People koncertovala ve slavné Madison Square Garden a premiéru měl Jurský park 3. Relax. Relax Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
3: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
2: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
3: Pouze u Štěpánek Auto.
2: Volejte zdarma 800 231 231.
4: Ty jsou vič?
5: Sladoučký, výborný.
4: A nejlepší je, že se musím natrát i sami.
6: Oblíbený samosběr třešní je tady. Přijďte si taky natrhat kvalitní, úžasný třešně. Různé odrůdy, pohodlné česání na nízkých stromech, vhodné pro celou rodinu. Ovocnářství Moštárna Jiří Hubáček ve Slaném se těší na vaši návštěvu. Více na Facebooku Moštárna Slaný.
7: Ovoce já mám rád, přijedu se natrhat.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Zavratné mega slevy!
13: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.

0: otázka. Když jedete na dovolenou nebo na služební cestu, co si určitě vždycky přibalíte do vašeho baťušku a nebo do vaší tašky? Soutěžíte o 2 stupenky na festival, který bude v Mutějovicích na Rakovnicku ve sportovním areálu v sobotu 11. července. Vystoupí tam Adam Mišík, Ben Kristol, Single X a spousta dalších umělců, interpretů. Můžete tam být i vy. Koukám na vaše SMSky, které můžete posílat do 8. hodiny. Plavky. Plavky píše Veronika, vždycky plavky. Zdravíme Veroniku Dokladná. Míla, v mojí cestovní výbavě nesmí chybět kartáček na zuby, pasta a hřeben, takže taky zdravíme Mílu na Berunku. A Simona Zlouneta napsala, nesmí chybět určitě knížka. Další SMSky tady máme, ale ty další, ty vaše, mohou přiletět do 8. hodiny na naši SMS bránu na číslo 606 736 736.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dvě dopravy z dosahu naší berounské frekvence. Dejte pozor na D5C, pokud se blížíte směrem na Beroun, směrem na Plzeň z Prahy. Na 14. kilometru před Berounem jsou dvě havarovaná auta, osobní a nákladní. Další dopravní nehoda se stala kousek od Hořovic v obci Felbabka. Je to srážka osobního auta s dodávkou. Jeďte opatrně.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Školy a školky, pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Vše pro vaší grilovačku.

0: 18. června je přesně 8:00.
1: V Lounech se zahájil projekt, který má pomoci dětem ze sociálně znevýhodněných rodin a v Kralupech nad Vltavou se zrekonstruovalo dětské hřiště, které se otevře již tento pátek. Krásné ráno na relaxu s Bárou a Danem.
2: Relax Radio.
1: V základních školách v Lounech byl zahájen projekt zaměřený na pomoc dětem, které čelí sociálnímu znevýhodnění. Cílem je zvýšit jejich školní úspěšnost, motivaci a zapojení do běžného školního i komunitního života. Projekt je realizován prostřednictvím sociálních pracovníků a preventistů, kteří pomohou dětem i jejich rodinám, posílí komunikaci se školou a budou předcházet rizikovému chování. Oblíbené hřiště v Kralupech nad Vltavou, které je na zahradě kulturního domu, je po zimní přestávce zavřeno. Město se rozhodlo, že frekventované hřiště pro děti zrekonstruuje díky nevyhovujícím technickým prvkům. Dětem to po znovu otevření přinese nové herní sestavy, tobogán, ale také místo na odpočinek. Na slavnostní otevření se děti mohou těšit už tento pátek. Patrik Mádle, mluvčí finanční správy, nám přináší informace k daňové povinnosti z prodeje sezónních potravin.
3: Nezapomeňte na daňové povinnosti. Sezóna sběru hub, lesních plodů a ovoce je v plném proudu. Prodej těchto produktů, přebytků ze zahrádky či zavařenin může být příjemným přivýdělkem. Je ale dobré vědět, jaké daňové povinnosti se na něj vztahují. Přinášíme proto přehled základních pravidel a několik praktických daňových rad. Pro správné zdanění se musí každý nejprve posoudit, jestli se u něj jedná o činnost příležitostnou nebo nahodilou. Pokud ano a zároveň jeho celkové příjmy z takových činností za celý rok nepřesáhnou 50 000 korun, jsou od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny.
1: Prezident Petr Pavel chápe chystanou jednodenní stávku zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu. Při dnešní návštěvě Vysočiny ji označil za legitimní. Novinářům řekl, že rozumí obavám a nejistotě, které pramení z plánu vlády na změnu financování těchto veřejnoprávních médií.
2: Sport.
1: U fotbalistů Liberce po 2 letech skončí trenér Radoslav Kováč. Nahradit by ho měl slovenský kouč Branislav Fodrek, který naposledy vedl Dunajskou Stredu. Slovenský kouč ji dovedl k 2. místu v lize, po sezóně ale v klubu skončil.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Dnešní předpověď ukazuje polojasnou až jasnou oblohu, přechodně může být během dne oblačno. Dnešní teploty budou 27 až 30 stupňů Celsia. Je doporučeno dodržovat pitný režim a pokud možno i pokrývku hlavy.
0: Téma dnešního rána, co určitě nesmíš zapomenout, když jedeš na dovču v ruksaku nebo v tašce. Co si sebou bereš vždycky?
1: No tak já si toho beru hodně.
0: Počkejte. Aspoň řekni 20
1: ale
0: věcí.
1: Ne, tak jsme Češi, takže placatka slivovice, to je lék.
0: Jo, takhle.
1: No ne, tak to
0: ty
1: musíš.
0: Ty si vozíš palivo.
1: Musíš, no, palivo. Musíš.
0: A k tomu je ta písnička, ležíme opilí, ale vášní, to je slza. Už za chvilku.
2: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.
5: If you ask a stupid question,

0: Pojďme se nejprve podívat na poslední zápasy, které už jsou odehrané. Uzbekistán podlehl Kolumbii 1-3, Ghana porazila Panamu 1-0, Anglie Chorvatsko 4-2 a Portugalsko remizovalo s Kongem 1-1. Po úvodní porážce na mistrovství s Jižní Koreou naši se debatuje, jak kouč Miroslav Koubek pozmění základní sestavu. Proti Jihoafrické republice dnes jde o všechno. Národní tým nesmí prohrát, pokud chceme pomýšlet na postup ze skupiny, a změny prý budou, říká trenér Koubek. Co by se změnit mohlo? Nabízí se protočení stoperů, nasazení zejména Tomáše Holeše, pravděpodobně místo Štěpána Chaloupka. Ani Robin Hranáč neodkopal s Koreou 100% duel. Vypadnout ze sestavy by neměl Alexander Sojka, kterému se úvodní klání turnaje povedlo. Naši hrají dnes s Jihoafrickou republikou v 18 hodin našeho času v Atlantě na ultramoderním stadionu. Charakteristickým rysem stadionu je ikonická zatahovací střecha složená z 8 průsvitných trojúhelníkových panelů. Připomíná krytku fotoaparátu nebo roztažená ptačí křídla, ale architekt Bill Johnson už v minulosti před pár lety vysvětlil, že kruhový otvor ve střeše byl inspirován slavným římským Panteonem. Tak ať to dnes pro české lvy v atlantském Panteonu klapne.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Zveme fandy hudby a jedinečného piva na tradiční Slánský tuplák. 19. až 21. června na náměstí ve Slaném vystoupí Pavel Calta, Brutus, Nezmaři, Kokoman, 90ky Česko, kapely z talentové soutěže Středočeská skutečná liga a další. Vstup zdarma. V neděli Slánská kvasnice. Dětský den s atrakcemi zdarma na náměstí. Pouť, hudba, zábava a dobré pivo. To je Slánský tuplák.
2: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
3: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
2: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
3: Pouze u Štěpánek Auto.
2: Volejte zdarma 800 231 231.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.

0: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Dneska ráno jsme se ptali, co si určitě zabalíte jako výbavu do vašeho ruksáčku anebo do tašky, pokud někam jedete na dovču. Tak například tady máme SMS-ku od Markéty, když mám sebou na dovolené svoje děti a manžela, tak už nic jiného nepotřebuju. Ale plavky by se hodily, jak napsala Veronika Skladná. A taky zdravím Magdu do Rakovníka. Magdo, hezký den, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak co ty si napsala, že určitě přibalíš do baťůšku?
1: No tak já určitě sluneční brýle a dobrou náladu.
0: Dobrou náladu, ta se vyjde i do letadla, za to se navíc, myslím, neplatí. Já ti blahopřeju, protože dobrou náladu tu si vem sebou 11. července. Adam Išík, Poetika, Sebastian Xindl, Xlza Realita, Ben Kristovao. Kde je ti z nich nejbližší, na koho se těšíš?
1: Na Adama Mišíka.
0: Na Adama Mišíka. 11. července v Mutějovicích. Kdo jste nevyhráli dneska, můžete zkusit štěstí zítra ráno. Dvě vstupenky na tento festival 11. června v Mutějovicích jsou tvé. Zdravím všechny do Rakovníka, vydrž mi na telefonu, hezký den přeju. Ahoj.
1: Děkuju moc, ahoj. Relax Radio. Rakovník 97,4 FM. 97,4 FM.

0: stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také doprodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom.
7: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá, kilo za 39,90. Penny.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis. Dopravní upozornění posíláme do Prahy na Evropskou u Divoké Šárky. Dejte pozor, počítejte se zdržením, srazila se tady dvě osobní auta ve směru k letišti.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: regionech se chystá úprava a rozšíření v obytné zóně v historickém centru a městská policie Kladno asistovala kachně při převedení mláďat do vodní nádrže. Pěkné dopoledne.
1: Relax Radio.
0: V Lounech se rozšiřuje režim obytné zóny v historickém centru. Odbor životního prostředí vydal městu souhlasné stanovisko na úpravu, protože záměr z hlediska vlivu životního prostředí je zcela přípustný. Město chystá úpravu dopravního značení, novou žulovou dlažbu, která bude vizuálně oddělovat jednotlivé zóny. Bezpečný přechod na nejfrekventovanější silnici v celém Kladně pro kachní rodinku na pochodu zajistili nedávno strážníci městské policie Kladno. Matka Kachna a jejich 8 maličkých tentokrát měli štěstí na ohledu plné okolí a úspěšně doputovali za doprovodu strážníků do vodní nádrže v areálu nemocnice, kde se každoročně zdržují. V Mělníku mají nový způsob placení parkovného. Jaký a jak funguje, nám řekne mluvčí města Zuzana Benišková.
2: Jmenuje se Easy Park. Zaplatí se s ní jednoduše na pár kliknutí. Doba parkování se navíc dá kdykoliv podle potřeby prodloužit. Aplikace je zdarma pro Androidy i iPhony. Dostupná je i ve většině nových vozů pro rozhraní Apple CarPlay a Android Auto. Parkovné se tak dá platit přímo z palubního systému vozu.
0: Rekonstrukce pražského náměstí Jiřího z Poděbrad za zhruba 471 milionů korun je dokončena. Prostranství je od tohoto týdne přístupné lidem a dnes ho slavnostně otevřeli zástupci hlavního města a Prahy 3. Na náměstí přibyly stromy, má nové povrchy, zprovozněna byla kašna a prostranství má podle zástupců města propracovaný systém hospodaření s dešťovou vodou.
1: Sport.
0: Tenista Tomáš Macháč se nezúčastní letošního Wimbledonu. 25-letý rodák z Berouna se z třetího Grand Slamu sezóny omluvil kvůli přetrvávajícím potížím s levou nohou.
3: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
1: Relax Radio.
4: Počasí.
0: Pro středočeský kraj platí i střední výstraha díky vysokým teplotám, které teprve startují. Meteorologové varují před tropickým víkendem a silnými bouřkami. Dnes budou teploty krásných 27 až 30 stupňů Celsia bez srážek.
5: Dnes je čtvrtek, to znamená, že do českých kin přichází premiérově nové filmy. Ale já jsem si vzpomněl, jak jsem mluvil o těch kachnách, jak policisté pomohli kachničkám přejít. Vzpomeneš si ty, z jakého je to filmu? Kachny. Kachny. Kachny. Nespomeneš. No, jsi hodně mladá. Takže to je Rozpuštěný, vypuštěný. Který je tvůj nejoblíbenější film? Který jsi viděla víc než jednou?
6: No tak já miluju filmy od Tima Burtona. Furt a furt si je pouštím.
5: Tak doporuš nějaký název?
6: Tak úplně nejvíc miluju Siročinec slečny Peregrinový.
5: A to jsi viděla kolikrát?
6: No asi 100krát.
5: Ty neděláš nic jiného, jenom koukáš na filmy.
6: No tak, ale zase taky mi není 5, víš, takže za tu dobu.
5: Tak zpátky do 90. Už za chvilku jsou tady 24/7 a my vám přejeme hezké dopoledne.
1: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: 4 minuty po čtvrt na 10 vám přeju co nejpříjemnější čtvrteční dopoledne, i když tak pomalinku dochází na to, co nám meteorologové slibovali, to znamená opravdu těžký pařák. Jako venku musím teda uznat, že už to hodně, ale opravdu hodně pálí. Co z toho vyplývá, je víc než jasný, budeme hledat, jak v práci se co nejlíp pochladit. Případně potom mám pro vás jeden návod, jak na zítra třeba, protože to mi přijde docela dobrý. A je to hlavně osvědčený. V australských vedrech, já to vím, takže to je teda z hodně velkých veder, některý farmáři, to zkuste pak večer, dávají přes noc povlak na polštář do mrazáku, jo, ale v uzavřeném sáčku teda podotýkám. Když si potom prý na něj večer lehnete, tak první minuty jsou prý překvapivě příjemné. Jak je to dál, to nevím, ale můžete to zkusit a uvidíte.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Express. Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90.
1: Byla. To dobré začíná u nás.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Zavratné mega slevy!
7: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Muzika, která vás rozhodně v dnešním čtvrtečním dopolední nenechá usnout. Black Eyed Peas, Pumpet, když se podíváte k nám na Facebook a na Instagram, tak na Instagramu najdete soutěž, to jen tak jako lehce, o tom bude ještě řeč. Na Facebooku se dneska budeme tak trošičku bavit o bydlení. K jakému bydlení patříte vy? Možná to zní trošku nelogicky ta otázka, ale až se podíváte na náš rádiový Facebook, pochopíte, o čem je řeč, a když tam k tomu něco napíšete, budu jedině rád. Za chvilku se podíváme na dálnice.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 8 minut po půl desáté, mrkneme na dálnice, začneme na D10, tam stojí poruchané vozidlo, zhruba na 33. kilometru, je pravda, že stojí v odstavném pruhu, nicméně je to dodávka, takže lehce zasahuje i do jízdního pruhu, tak pozor na to. Na D6 na 60. kilometru na trase Karlovy Vary Praha, pozor, někomu se tam zjevně asi vysypaly gumy, jsou po vozovce, samozřejmě už můžou být uklizený, ale aby vás to nepřekvapilo, kdyby náhodou ještě nebyly. No a pak okruh, to je klasika sama o sobě, zhruba od 6. do 8. kilometru ve směru na Ruzyň, tedy na D7, je kolona jednokilometrová, ale tak jako to je prostě už klasika.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtr Pro.cz.

0: 25. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Hapky za doprovodu Haštala Hapky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pack za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Školy a školky, pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 10 hodin, 2 minuty, k tomu máme tady další dopolední zprávy, pěkně horký. Barčo už sedí připravená, jdeme na to.
1: Kladno chce zvýšit kvalitu bezpečnosti a vybavuje školy virtuální realitou a stavba na dálnici D6 přinese další dopravní omezení kvůli novému mostu. Hezké čtvrteční dopoledne vám přeje Bára s Alešem.
2: Relax Radio.
1: Město Kladno uskutečňuje díky podpoře Národního plánu obnovy ambiciozní projekty, které propojují moderní technologie s veřejnými službami. Cílem je nejen zvýšit kvalitu života obyvatel, ale také posílit bezpečnost, kvalitu vzdělávání a efektivitu městských služeb. Kromě chytrého řízení dopravy ve prospěch služek integrovaného záchranného systému a dronů město také začalo vybavovat první školy virtuální realitou. Stavba dálnice D6 přinese na Podbořansku dopravní omezení. Uzavírka bude trvat od začátku července do konce srpna a bude se týkat komunikace na trase Malměřice. Na místě uzavírky vznikne nový most přes budoucí dálnici. Objízdná trasa je naplánovaná přes Lubenec, Vítkovice nebo Blatno. V opačném směru je to Blatno, Jesenice. Mluvčí České pošty Matyáš Vítík nám řekne o poštovní známce, kdo na ní je a za jakou cenu lze pořídit.
3: Poštovní známka z cyklu Osobnosti vzdává hold Ludvíku Vaculíkovi, jednomu z nejvýznamnějších českých spisovatelů, novinářů a publicistů 20. století. Známka s písmenovým označením B, které odpovídá ceně 31 korun, připomíná autora, jehož jméno je neodmyslitelně spjato s českou literaturou, občanskou odvahou i veřejnou debatou o podobě společnosti. Výtvarný návrh známky vytvořil Michal Novák, známka je vytěštěna v celkovém nákladu 300 000 kusů.
1: Finanční správa zahajuje 6. etapu projektu Daňové echo, který prostřednictvím neformální komunikace upozorňuje daňové subjekty na zjištěné nesrovnalosti v plnění daňových povinností a umožňuje jim dobrovolnou nápravu před zahájením kontroly ze strany finančního úřadu.
2: Sport.
1: Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek připustil, že ve druhém utkání na mistrovství světa proti Jihoafrické republice chystá změny v základní sestavě oproti úvodnímu duelu s Koreou. Národní mužstvo potřebuje v boji o postup ze skupiny zvítězit. Zkušený kouč ale před klíčovým zápasem nervozitu nepociťuje.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Na Kladně máme aktuálně 24 stupňů Celsia. Obloha je polojasná až jasná. Teploty se budou přes den ještě zvyšovat. Dešťové srážky nehrozí.
0: Otázka je víc než jasná, ta teplota dneska bude hodně nahoru, já jsem ano. To cítil, už když jsem šel do rádia. Jak ty s tím bojuješ, nebo tobě nevadí? Tobě asi nevadí, že jo? Ty jsi mi vlastně říkala, že jako ty jsi milovnice takových teplot, veder a tak.
5: Je to tak a teďkon zrovna ve studiu bych řekla, že nám tu trošku běhají tučňáci, ale mě to nevadí, Aleši, já to respektuju.
0: No, tak vzhledem k tomu, že já mám radši chladnější počasí a hlavně díky tomu, že v tom se taky trošku líp mluví, tak máme tady puštěnou klimošku, to je pravda, no ale jako není to pořád. Jedeme dál na muziku. V podstatě taková trošku příznačná, Like It mrazí. Nabídka. Tohle je možná ten důvod, proč klimošku vypnu, protože mrazit mě bude z muziky.
2: Relax Radio.
6: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
6: Relax Radio.

10 hodin, 11 minut, tohleto je jedna z novinek včerejší relaxády, tedy hitparády Relax Rádia, do které můžete hlasovat na www.radio-relax.cz, protože vy rozhodnete, kdo se dostane do toho ofiko pořadí a co budeme pouštět příští středu od 18 hodin. To ale trošku předbíhám. Mimochodem, už jste si zkusili tipnout, kdy chodí lidé rychleji, jestli dopoledne nebo odpoledne? No, tak pozor, v prvních hodinách pracovního dne, a je to měřený statisticky, bývá průměrná rychlost chůze ve městech vyšší. S blížícím se obědem tempo viditelně klesá. Já bych řekl, že na tohle nepotřebuju žádný průzkum, že to má tak jako svoji logiku.

0: Mark Wahlberg alias Marky Mark, zhruba 9 minut před 11:30 tady u nás na rádiu Relax. Mimochodem je docela zajímavý to, že nejdřív tenhle ten chlápek, který původně si měl dostat i do skupiny New Kids on the Block, on přitáhne jeho vlastní brácha, tak se dostal spíš na hereckou kariéru, kdy mu to doporučili vlastně všichni, co se okolo něj točili. Na druhou stranu, on má svoji vlastní videohru, protože v té muzice byl relativně i slavný, ale ta videohra ta má taky takový docela zajímavý osud, patří mezi nejhorší v historii. Já jsem ji teda neviděl, ale když to píšou, tak to asi bude pravda. Každopádně, vzpomeňte si, možná jste to někdy viděli, v 90. letech dělal hodně často reklamu na spodní prádlo a to ho taky dost proslavilo.
1: Relax. Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Vše pro vaší grilovač.

0: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax.

0: Tři minuty po půl jedenácté, mám tady jeden, dvě, tři pozvánky, tak pojďme na to, ta první je na rodinný den v Kralupech nad Vltavou spolu pro děti v neděli 21. od 14 do 17 hodin v areálu Sokola, jak už jsem říkal, v Kralupech nad Vltavou. Na programu, abyste věděli, na co se těšit, bude hudební a divadelní vystoupení, pohybové a hravé aktivity, zábavná stanoviště pro děti, bublinky, smích a radost, předpokládám, že to bude bublifuk. Vstup je zdarma. Další věc, nebo další událost, na kterou vás můžu pozvat, je motosraz Případov. V sobotu 20. Akce začíná v 11 hodin, a to přímo za hospůdkou Případov, to je ideální místo. Těšit se můžete na spanilou jízdu, hudební vystoupení a chybět nebude ani klasická večerní taneční zábava. No a pak ještě jedna akce, pochod krajem Oty Pavla. V sobotu 20. června, tam teda doporučuju fakt jako opalováky sebou, start od 7 do 10 hodin v areálu Sokolovny v Bránově. Je to už 41. ročník oblíbeného pochodu a nabídne jako vždycky tři trasy, 10, 14 a 21 kilometrů. Takže opalováky a dobré obutí.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: No, ty jsou, viď?
1: Sladoučky, výborný.
0: A nejlepší je, že se můžeme natrát i sami.
2: Oblíbený samosběr třešní je tady. Přijďte si taky natrhat kvalitní, úžasný třešně. Různé odrůdy, pohodlné česání na nízkých stromech, vhodné pro celou rodinu. Ovocnářství Moštárna Jiří Hubáček ve Slaném se těší na vaši návštěvu. Více na Facebooku Moštárna Slaný.
0: Ovoce já mám rád, přijedu si natrhat.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
4: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
5: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Dnes v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.

Minutu po 10:45, to byla Tereza Kendlová, Schody z nebe, venku nám teplota stoupá docela razantně, už jsme někde okolo 25-26 stupňů. Našel jsem tady, protože předpokládám, že ne všude máte klimošku, jako třeba my tady ve studiu, to je úžasná věc. Nicméně zase musíme trošku jako koukat, aby jsme si ty hlasivky neudělali, takže taky nemáme zaplou pořád. Na druhou stranu našel jsem takovou jako improvizovanou klimatizaci, která by vám stejný problémy neměla dělat a myslím si, že se to dá zmáknout v jakékoliv kanceláři nebo třeba i doma. Pokud máte takový ten klasický ventilátor, já tomu říkám honič teplého vzduchu. Takže před ten ventilátor můžete postavit mísu s ledem, pokud ho máte, a nebo prý zmraženou petlahev. Udělá to prý stejnou funkci, je to taková improvizovaná klimatizace. Zkuste to a pak mi napište na 606-736-736, jak to dopadlo. A nebo mi vůbec můžete napsat, jestli máte nějaký svůj recept, aby jsme třeba poradili i ostatním.

0: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
1: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
0: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
1: Pouze u Štěpánek Auto.
0: Volejte zdarma 800 231 231.
2: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Dotáhli jsme to společně až k 11. hodině, to znamená jedno jediné, jdeme na zprávy.
1: Žatec bude rozšiřovat křižovatku, která čelí vysokému dopravnímu zatížení, a Rakovník vybral firmu pro opravu mostu, do kterého zatéká. Vítáme vás u dalších zpráv.
2: Relax Radio.
1: Žatec chystá rozšíření křižovatky takzvané Uhelka, která je na trase Most, Plzeň a Perč, Čeradice. Na okrajích křižovatky jsou hluboké díry od těžkých nákladních aut. Na této křižovatce je zvýšené dopravní zatížení, kterému ale křižovatka neodpovídá. Uhelka supluje funkci obchvatu Žatce. Město v současnosti hledá firmu, která provede rozšíření křižovatky. V Rakovníku se chystá oprava mostu v ulici Vackova. Při poslední mostní prohlídce bylo zjištěno, že most se zhoršuje. Byla snížená nosnost mostu na 19 tun. Dochází k zatékání dilatačními spárami a tím pádem k hloubkové korozi, výstuže mostu, nosné konstrukce a římsových plechů. Tento most je používán těžkými vozidly a svozovými vozy, které přes most jezdí pro komunální i tříděný odpad. Co se stalo se skládkou v Mělníku, nám přiblíží mluvčí města Zuzana Beníšková.
3: Dříve tu byla skládka. Současná klidová zóna vznikla později. Teď se dočká proměny v moderní prostor pro sport i relaxaci všech generací. Chybět nebude ani skatepark a pump track, tedy areál pro adrenalinovou jízdu na kole. Z Mělníka pro Radio Relax

0: Zuzana Beníšková.
1: Spolek Děti Země se obrátil na ústavní soud kvůli umístění nového jaderného bloku v Dukovanech na Třebíšsku. Stížnost směřuje proti verdiktům Nejvyššího správního soudu a Městského soudu v Praze, které potvrdili postup Ministerstva průmyslu a obchodu. Úřad rozhodl o umístění stavby s tím, že výsadba stromů, které zmírní vizuální dopad na krajinný ráz, se dořeší až později.
2: Sport.
1: Mistrovství světa silničních motocyklů se po roce opět vrací do Brna. Oproti loňsku se tentokrát závody uskuteční již v polovině června. V hlavních kategoriích se představí jeden český reprezentant. Filip Salač chce ve třídě Moto 2 navázat na vydařené výsledky z předešlých velkých cen a zaútočit na stupně vítězů.
3: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
4: Relax Radio.
1: Dnes očekáváme maximální teploty až 30 stupňů Celsia. Přítomen bude slabý severozápadní vítr o rychlosti do 6 km v hodině. Nejvyšší teploty dne očekáváme kolem 16. hodiny.
5: V podstatě mám na tebe jednu takovou záludnou otázku, která se teda netýká počasí. Zkusila bys si tipnout, co tak jako lidi nejčastěji jako ztrácejí třeba dopoledne, nebo co hledají? Ne ztrácí, co hledají?
1: Klíče.
5: Říkáš klíče,
1: ano.
5: Jo? Tak uvidíme, já ti to prozradím za chvíli, teď to nebudeme jako tahat na veřejnost. Jedeme dál, nabízíme muziku, třeba Krištofy. Upřímně, dneska bych klidně hledal nějaký břeh při té teplotě, abych se k tomu zase jako vrátil, ty taky, to mi je jasný. No tak hudebně budeme vracet určitě a hledat taky mezi 11. a 12.

0: Pokud jste poslouchali včerejší hitparádu Relax Rádia, tak jste mohli slyšet v jedné ze čtyř novinek právě tuhle skladbu Lost Frequencies, Leave It All. Mimochodem tenhle ten belgický DJ si říká Lost Frequencies proto, že on vlastně přetváří, jak se říká lidově, ztracené nebo ztracenou muziku, ztracené frekvence a tak dále. Tak proto pracovní název Lost Frequencies, musím teda uznat, že se docela dost proslavil a uvidíme, jak se chytne tahle ta novinka. Záleží jenom na vás. www.radio-relax.cz Dejte hlas a uvidíme příští středu, jak to všechno dopadne.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Aeroklub Rakovník vás zve na letecký den. V sobotu 20. června se na rakovnickém letišti představí 30 letadel. Přiletí Mustang P-51D, uvidíte akrobacie na větroni a dalších 25 leteckých vystoupení. Připraven je i bohatý doprovodný program. Historická a moderní závodní auta, vojenská, hasičská a policejní technika. A samozřejmě program pro děti. Tvořivé dílničky, sportovní stezka a malování na obličej. Sobota 20. června od 13 hodin na rakovnickém letišti.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90, a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90. Až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

Pomalinko, ale jistě se blížíme k 11:30. Tohle je Krištof, tak pojď hledat břeh. Já si myslím, že dneska by spousta z vás, i z nás tady v rádiu, ráda hledala nějaký ten svůj břeh u vody, která by přinesla to osvěžení. No, já bych se docela rád teďka vrátil k našim sociálním sítím. Už jsme lehce zmiňovali, že na Instagramu můžete hrát o rodinnou vstupenku do Koněpruských jeskyní, který v tomhletom počasí, v těchto vedrech určitě všichni oceníte. Je tam příjemně, já jsem tam jezdil, když byly ty vedra v uplynulých letech a jako fakt bomba. Mimochodem soutěž budeme tu Instagramovou vyhodnocovat v pondělí 22. Tak rozhodně poslouchejte nebo sledujte naše sociální sítě. A když už jsem u nich, tak rozhodně se mrkněte i na náš rádiový Facebook, to s tím tak jako úzce souvisí. A teď to nemyslím nějak špatně. Můžete zjistit, jestli patříte ke klecovému chovu, nebo k chovu s podestýlkou, anebo máte volný výběh. Já vím, že to takhle zní docela zvláštně, ale když se mrknete na Facebook, na náš rádiový, tak pochopíte. A zjistil jsem, že volný výběh sice vypadá hodně lákavě, jak všichni píšete, nebo většina z vás píše, ale je s tím spojeno taky spousta starostí. Takže vám nezávidím.

0: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme se mrknout na dálnice společně, konkrétně na D8 mezi 16. a 17. kilometrem na trase z Prahy směrem státní hranice. Je porouchané vozidlo, jako v podstatě dalo by se říct, že by se dalo uklidit jako lehce stranou na odstavný pruh, ale je to nákladák, takže zase lehce zasahuje do jízdního pruhu. Pozor na to, má defekt, takže to navíc ještě bude trvat trošičku díl. Na D7 mezi 36. kilometrem ve směru na Prahu je pomalu jedoucí vozidlo údržby, to znamená klasická údržba, seká se tráva a podobně. Odstavný pruh je uzavřený, takže taky je dobré s tím počítat. No a potom taková ta klasická zpráva z posledních dnů na pražské letiště, pokud vyrážíte třeba na Dovču a tak, tak radši s výraznějším předstihem nebo zvolit MHDčko. Doporučuje to policie spolu i s vedením letiště. Důvodem je stavba nové mimoúrovňové křižovatky, která spojuje dálnici D7 směrem na Kladensko, taky nebo Pražský okruh a hlavně s přivaděčem na letiště Václava Havla. Kvůli pracím, které potrvají až, a to se úplně děsím, do října příštího roku se tvoří na silnicích kolony, obzvláště ve špičkách, takže tam můžete klidně nabrat i dvouhodinový zpoždění. Jezděte opatrně a nezapomeňte na naši linku řidičů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.

0: Ve čtvrtek 25. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Habky za doprovodu Haštala Habky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
3: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
2: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
3: Pouze u Štěpánek Auto.
2: Volejte zdarma 800 231 231.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

3:45 a 1 minuta k tomu. Nevím, jestli se vám to taky někdy stává, že třeba máte úplný okno, nevíte, jestli jste říkali něco, co jste chtěli říct, ale neřekli a tak dále. Mně se to třeba stalo v této hodině, před chvilku za mnou dorazila kolegyně a říká mi, čekám celou tu dobu, jak si sliboval ve zprávách, který, že nejčastěji ztracený věci jsou dopolední samozřejmě. Tak jsem si tak jako říkal, tyjo, neříkal jsem to, říkal jsem to a tak dále. No tak, takhle, já si myslím, že lepší je říct to dvakrát než vůbec, když už jsem to teda slíbil. Tak pozor, kolegyně ze zpráv, to znamená Barča, typovala, že by to mohly být klíče. Padly tady i tipy, jakože třeba telefon, ale opak je pravdou, protože podle těch průzkumů, který se na tohle téma dělají, ano, i na tohle se dělají průzkumy, tak lidi nejčastěji hledají, a já s tím můžu jedině souhlasit, brýle. A většinou už je mají i na hlavě, to už se mi taky párkrát stalo. A myslím si, že ještě daleko větší problémy mají ty, třeba jako já, když máte dvoje brýle, to znamená jedny na takový to klasický nosení a jedny, který máte do studia, protože potřebuju samozřejmě vidět líp a tak dále. Já vím, už jsem to tady taky slyšel, existují multifokály, bifokály a tak dále, ale moje hlava se s tím trošku jako pere, takže musím řešit tohleto všechno stylem dvou brýlí. No a je pravda, že čas od času se mi stává, že je mám na očích nebo na hlavě a nevím, kde jsou. Tak

0: školy a školky pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: mrkněte na hodiny, uvidíte tam stejně jako my s Bárou, která přišla na zprávy 12. právě teď.
1: V Neratovicích probíhá stále výstavba komunitního centra, která nabírá na své podobě a ve Velvarech se připravují na opravu komunikací a přípravu přidání předjížděcího pruhu. Přejeme vám s Alešem pěkné poledne.
2: Relax Radio.
1: Projekt komunitního centra v Neratovicích nabírá stále konkrétnější podobu. Kromě samotného kostela vzniká v prostorách budovy i řada míst určených pro celou veřejnost. Autoři stavby od začátku mysleli na to, aby budova sloužila všem obyvatelům Neratovic a okolí bez ohledu na vyznání. Klíčovou součástí projektu je proto velký společenský sál v suterénu. Ve Velvarech se zaměřili na opravu komunikací. Hlavní pozornost je věnována úpravám chystaným v památkové zóně a na náměstí, ale kontrolují se všechny komunikace. U každé se řeší odvodnění, povrchy, chodníky, parkování, zeleň. Jedná se také o přidání třetího pruhu pro předjíždění na trase z Mělníka do Velvar. Patrik Madle, mluvčí finanční správy, nám přináší informace k daňové povinnosti z prodeje sezónních potravin.
3: Nezapomeňte na daňové povinnosti. Sezóna sběru hub, lesních plodů a ovoce je v plném proudu. Prodej těchto produktů, přebytků ze zahrádky či zavařenin může být příjemným přivýdělkem. Je ale dobré vědět, jaké daňové povinnosti se na něj vztahují. Přinášíme proto přehled základních pravidel a několik praktických daňových rad. Pro správné zdanění se musí každý nejprve posoudit, jestli se u něj jedná o činnost příležitostnou nebo nahodilou. Pokud ano a zároveň jeho celkové příjmy z takových činností za celý rok nepřesáhnou 50 000 korun, jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny.
1: Při rekonstrukci Fantovy budovy na pražském hlavním nádraží byly odkryty v kulturním prostoru původní malby země koulí ukryté pod symbolikou revolučního odborového hnutí. Rekonstrukce pokračuje podle harmonogramu. Začala loni v létě a potrvá do jara 2029.
2: Sport.
1: Levý obránce David Jurásek si poranil stehenní sval a české fotbalové reprezentaci na mistrovství světa už nepomůže. 25-letý hráč Slavie vypadl z kádru jen pár hodin před druhým zápasem národního týmu na šampionátu proti Jihoafrické republice.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.

0: Pocitová teplota ukazuje 32 stupňů. Srážky nehrozí a oteplování bude nadále přibývat. Dodržujte pitný režim, a to i přesto, že nemáte pocit žízně. Lidé v tomto počasí často kolabují díky dehydrataci. Odpoledne nás čeká oblačná obloha a teploty budou 28 až 32 stupňů Celsia.
1: Já jsem tak jako koukal na tu zprávu, kde se mluvilo o té daňové povinnosti z prodeje těch sezónních potravin,
0: ano, ano.
1: A napadlo mě, člověče, chodíš ti třeba sbírat nějaký tyhle ty věci jako borůvky, nebo pak já nevím, i maliny se chodí ven,
0: no,
1: třeba, nebo a prodáváš třeba třešně na nějakým tržišti.
0: To ne.
1: A kupuješ třeba jahody teďka jako se prodávají u stánku, nebo si je koupíš radši v krámě?
0: Já je mám na svojí zahrádce.
1: Jo, ty je máš na svojí zahrádce. A stačí to?
0: Jo, protože u rodičů jsem vysázela asi 40 sazenic, takže vlastně když to dojde mě, tak si skočím k ním.
1: Jasně, takže 3 hektary jahod, to by v tom byl čert, aby to nedošlo. Mimochodem tohle už je pozvánka do Austrálie, Inexis a Suicide Blond.
2: Relax Radio. Aleš Schwarz. Aleš Schwarz. Relax. Relax Radio.

0: Tak o víkendu nás čeká nejenom už téměř letní počasí, ale taky docela zajímavý akce, na který vás teďka pozvu. Ku příkladu na rodinný den v Kralupech nad Vltavou. Ten proběhne v neděli 21. od 14 do 17 hodin a jmenuje se Spolu pro děti. Samozřejmě v areálu Sokola, to je docela důležitý upřesnit to místo, kam se můžete sejít nebo kde se můžete sejít. Na programu bude hudební a divadelní vystoupení, pohybové a hravé aktivity, zábavná stanoviště pro děti, bublinky, smích a radost. Vstup je samozřejmě zdarma. Další motosraz případov, to je akce, na které pozvu všechny ty, kteří mají rádi trošku rychlosti a motory. V sobotu 20. akce začíná v 11 hodin na velmi příjemném místě za hospůdkou v Případově. Těšit se můžete na spanilou jízdu, hudební vystoupení a chybět nebude ani taká klasická večerní taneční zábava. No a pokud jste radši na ten pohyb, tak mám tady pro vás nabídku pochodu krajem Oty Pavla. Tak teď v sobotu 20. doporučuji opalovák sebou. Start je od 7 do 10 hodin v areálu Sokolovny v Branově. 41. ročník oblíbeného pochodu nabídne 3 trasy. 10, 14 a 21 kilometrů. Tak uvidíte, na co si troufnete.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Zveme fandy hudby a jedinečného piva na tradiční Slánský tuplák. 19. až 21. června na náměstí ve Slaném vystoupí Pavel Calta, Brutus, Nezmaři, Kokoman, 90ky Česko, kapely z talentové soutěže Středočeská skutečná liga a další. Vstup zdarma. V neděli Slánská kvasnice. Dětský den s atrakcemi zdarma na náměstí. Pouť, hudba, zábava a dobré pivo. To je Slánský tuplák.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Relax Radio.
4: Relax.
3: Relax Radio.
5: Relax Radio.

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 18. června. Dnešním nejznámějším oslavencem je Paul McCartney. Narodil se 18. června 1942 v Liverpoolu. Přesně o 19 let mladší je Alison Moye, zpěvačka Dua Yazoo. Narozeniny dnes mají také Simon Robertson, kytarista Bo Radleys, ten od roku 1969. A Nathan Morris, ten patří pro změnu do skupiny Boyz II Men a spatřil světlo světa v roce 1971. Roku 1815 se konala známá bitva u Waterloo, kde to Napoleon projel. Psal se rok 1959, když se uskutečnil první telemost mezi Anglií a Spojenými státy. Tento den roku 1983 vyrazil raketoplán Challenger už na svou sedmou misi, poprvé s ženou na palubě. 18. červnový den také přinesl soud se členem kapely R.E.M. Petrem Buckem za nepřístojné chování během letu z Ameriky do Londýna. Legendární diskotéková skupina Village People koncertovala ve slavné Madison Square Garden a premiéru měl Jurský park 3. Relax. Relax Radio.

0: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
8: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Byla klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
7: Byla. To dobré začíná u nás.

0: akci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.
2: 13 hodin, 2 minuty k tomu, s vámi na Relaxu Honza Ladra, naproti mě Parča, pojďme na zprávy.
3: Občané Kladna mohou i o prázdninách na žádost vhazovat velkoobjemový odpad do van k tomu určených a v Novém Strašecí se bude stavět protihluková stěna před hlukem dálnice D6. Vítáme vás u dalších zpráv s kolegou Honzou Ladrou.
1: Relax Radio.
3: Prázdninových měsících v červenci a v srpnu budou v Kladně vany na velkoobjemový odpad rozmisťovány pouze na žádost občanů. Pokud se vedení bytových domů, po případě občané rodinných domů v dané ulici domluví na společných úklidech, mohou si zdarma objednat návoz městské vany vždy nejméně s 14-denním předstihem, a to písemně. Velkoobjemový odpad mohou občané i nadále zdarma odkládat do kladenských sběrných dvorů. V Novém Strašecí nyní probíhá projektová příprava protihlukové stěny pro ochranu města Nové Strašecí před hlukem z provozu silniční dopravy na dálnici D6. Protihluková stěna by měla být o délce 120 metrů a o výšce 4.

0: 4 metry. Předpokládá se, že v druhé polovině roku bude dopracována dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby. Se samotnou realizací se počítá pravděpodobně v druhé polovině příštího roku. V Mělníku mají nový způsob placení parkovného. Jaký a jak funguje, nám řekne mluvčí města Zuzana Benišková.
1: Jmenuje se Easy Park. Zaplatí se s ní jednoduše na pár kliknutí. Doba parkování se navíc dá kdykoliv podle potřeby prodloužit. Aplikace je zdarma pro Androidy i iPhony. Dostupná je i ve většině nových vozů pro rozhraní Apple CarPlay a Android Auto. Parkovné se tak dá platit přímo z palubního systému vozu.
0: Většina Čechů věří, že se dokážou přizpůsobit změnám na pracovním trhu. Vyplývá to z průzkumu. Více než polovina dotazovaných se učí experimentováním a ne vždy dotáhnou věci do konce. Výrazné obavy z budoucnosti nepociťuje přes polovinu ekonomicky aktivních Čechů. Sport. České volejbalistky v Lize národů jednoznačně prohrály s Američankami. Stříbrným medailistkám z olympijských her v Paříži podlehly 0-3. Na druhém turnaji elitní každoroční reprezentační soutěži na Filipínách tak zaznamenali druhou prohru. Ve středu nestačili na světové jedničky z Itálie.
2: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
3: Relax Radio.
0: Časí. Večer bude obývat oblačnost a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty k večeru budou 28 až 32 stupňů Celsia. Noc bude jasná s nejnižšími teplotami 17 až 13 stupňů. Dešťové srážky se neočekávají.
4: Když teď brouzdáš na sociálních sítích, na Instagramu, tak když roluješ, kdo tam na tebe nejvíc vyskakuje?
0: Ty.
4: Já? To no je nesmysl. Prosím tě, nejvíc je tam Eva Farda.
0: No tak jistě.
4: Až pak jsem já, jo? Neříkej, co se má stát, tak Eva Farda i v playlistu Rádia Relax. Už za chvilku.
3: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

Rádiu. Čtvrtek 18. června, jak už to bývá pravidlem na frekvencích Rádia Relax, dnes uslyšíte anketu Relax v ulicích a budeme se bavit o víně. Ve Francii se pomalu začínají prosazovat nealkoholická vína, tak co vy na to, dali byste si skleničku nealko vína? Za chvilku se dozvíme vaše odpovědi, počkejte si na to. Teď ale slibovaná Eva Farná, neříkej, co se má stát, na vlnách Relaxu, právě teď, hezké odpoledne.

0: Tak i když máme odpoledne 13 hodin 13 minut, tak pojďme si dát teď odpoledne skleničku vína. Víno je jedním z nejstarších nápojů na světě. Nejstarší známé důkazy o výrobě vína pocházejí z Gruzie a datují se až do roku 6000 před naším letopočtem. To z vína činí jeden z nejstarších alkoholických nápojů na světě. Ale co takové nealkovíno? Je to správná cesta? Ve Francii se pomalu tedy začíná prosazovat nealkoholická podoba vína. Tak co vy na to? Na to jsme se zeptali vás v ulicích. A tady jsou vaše odpovědi.
1: Relax v ulicích.
2: Určitě ano, protože to není skoro poznat a jsou lahodná.
3: Nedala, když víno, tak alkoholický.
4: Nedala, já miluju víno, miluju lehký alkohol.
5: Možná jen tak na ochutnání, ale jinak trvale určitě ne.
6: Dala bych si nealkoholický víno.
7: Ne.
8: Klidně i dvě.
9: Rozhodně určitě ne. To, jako to si můžu dát vineu v plastový lahvi. Věřím tomu, že Francouzi určitě to nebudou nikdy dělat, jenom je to takový jako jeden trend, který zase odezní.
10: No já piju pivo.
8: Jo, i dvě.
11: Já nevím, já jsem to neochutnal a piju málo, takže jako nevím.
12: Nevidím důvod, proč bych měla pít víno, které nemá alkohol.
13: Ty jo, nealko možná tak pro nějakýho řidiče. Já teda dám přednost alkoholickému vínu a takovýhle krásný večer s vínem, který je alkoholický, za mě ideál.
0: Tak to tady byly vaše odpovědi, no a kam vyrazit na skleničku vína, tak tady máte jeden tip, protože se blíží víkend.

0: plnej skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Pojďme na silnici a pozor si dejte aktuálně na Pražském okruhu, kde se na 23. kilometru ve směru na letiště stala dopravní nehoda, boural tam náklaďák s osobním autem. Na místě už to řeší policie, tak očekávejte tam mírnější zdržení. Přejeme ze studia šťastnou cestu a kdybyste narazili na další problémy, dejte nám to vědět a my to v zápětí pošleme dál.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
2: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
1: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
2: Pouze u Štěpánek Auto.
1: Volejte zdarma 800 231 231.
3: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: fotbalový šampionát.
1: Na české fotbalisty čeká dnes od 18 hodin klíčový zápas s Jihoafrickou republikou. Bookmakeri, největší českých sázkových kanceláří, věří více víře českého týmu. Ale oba týmy začaly šampionát docela mizerně. Čeští fandové si vstup národního týmu do letošního mistrovství světa určitě představovali tak trošku jinak. Svěřenci Miroslava Koupka se sice po hlavičce Ladislava Krejčího ujali vedení, ale kromě ní byli téměř neškodní a s nebezpečnějšími Korejci naprosto zaslouženě prohráli 1-2. Nyní na ně čeká úplně odlišný soupeř. Proti Jihoafrické republice se dá očekávat větší držení míče našeho manšaftu a tomu bude třeba přizpůsobit i taktiku. Právě v tomto duelu by mohl vyniknout Patrik Šik, jenž si v úvodním klání připsal jen 6 kontaktů s balónem. V zákulisí se podle tréninkových jednotek spekuluje o změnách téměř na všech postech. Před zápasem je důležité zmínit skutečnost, že oba celky potřebují opravdu vyhrát. Oba týmy nemají žádný bod a vítězstvím by si mohli zajistit účast ve vyřazovací fázi. Zápas skupiny A s americké Atlanty začíná od 18 hodin. My to pro vás budeme samozřejmě opět sledovat.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: No, ty jsou, viď?
1: Sladoučky, výborný.
0: A nejlepší je, že se můžeme natrát i sami.
2: Oblíbený samosběr třešní je tady. Přijďte si taky natrhat kvalitní, úžasný třešně. Různé odrůdy, pohodlné česání na nízkých stromech, vhodné pro celou rodinu. Ovocnářství Moštárna Jiří Hubáček ve Slaném se těší na vaši návštěvu. Více na Facebooku Moštárna Slaný.
0: Ovoce já mám rád, přijedu si natrhat.

0: 25. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Habky za doprovodu Haštala Habky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: No a co Eva Farná v éteru Rádia Relax? Čekají nás vysoké teploty, už dneska docela za mě teda velké horko, tak hlavně dodržovat pitný režim, pít je třeba, a to i když nemáte žízeň. Pozor na to, žízeň je totiž už jen varovným signálem. Pijte často, ideálně čistou vodu, doporučuje se nechladit, sladké limonády a káva stejně jako černý čaj vedou k dehydrataci. Experti pak doporučují pít spíše menší dávky, ale častěji. No a otázka na vás, milí posluchači, pijete vodu z kohoutku nebo si kupujete balenou vodu? 636-736-736, dejte nám vědět do studia a my opět posíláme další odpolední muziku a za chvilku další čerstvé zprávy s Barčou.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Školy a školky pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.
2: 14. hodina právě teď, pojďme na zprávy.
3: Havličkovo náměstí v Žadci se dočká revitalizace za 36 milionů korun a v Rakovníku startuje od června rekonstrukce herny v mateřské škole. Hezké čtvrteční odpoledne.
1: Relax Radio.
3: Havlíčkovo náměstí v Žadci se změní v moderní veřejný prostor. Vybudují se zde nové povrchy osvětlení a funkční vodní prvek. Stavba za očekávaných 36 milionů začne na podzim a potrvá půl roku. Prostor bude využit pro setkávání s možností pořádání kulturních akcí a trhů. Bude zde nové osvětlení, povrchy komunikací a bezbariérové přístupy. Rekonstrukce herny v mateřské škole v parku v Rakovníku zahrnuje provedení nových rozvodů elektroinstalace, položení nové podlahové krytiny z vinylových dílů a zátěžový koberec. Dále budou provedeny opravy omítek a nová malba. V celé herně bude proveden nový kazetový podhled s integrovanými LED panely. Práce budou hotové v srpnu. Mluvčí České pošty Matyáš Vitík nám řekne o poštovní známce, kdo na ní je a za jakou cenu lze pořídit.
4: Poštovní známka z cyklu Osobnosti vzdává hold Ludvíku Vaculíkovi, jednomu z nejvýznamnějších českých spisovatelů, novinářů a publicistů 20. století. Známka s písmenovým označením B, které odpovídá ceně 31 korun, připomíná autora, jehož jméno je neodmyslitelně spjato s českou literaturou, občanskou odvahou i veřejnou debatou o podobě společnosti. Výtvarný návrh známky vytvořil Michal Novák. Známka je vytěštěna v celkovém nákladu 300 tisíc kusů.
3: Památku sedmi československých parašutistů, kteří za druhé světové války provedli atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, si dnes u pravoslavného chrámu svatého Cyrila a Metoděje v Rýzlově ulici v Praze připomněli stovky lidí. Bohoslužby a následného pietního aktu se zúčastnili politici, veteráni, skauti, sokolové a veřejnost.
1: Sport.
3: Pokud Česko uspěje s kandidaturou na pořádání hokejového mistrovství světa v roce 2031, bude se turnaj hrát v Praze a v Brně. Na dnešní konferenci Českého svazu ledního hokeje to řekl viceprezident svazu Petr Bříza.
5: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
1: Relax Radio.
3: V noci nás čeká jasná obloha, nejnižší teploty budou 17 až 13 stupňů. Zítra ráno bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty na pátek jsou 30 až 33 stupňů Celsia. Od zítra je také vydána výstraha před velmi vysokými teplotami.
2: No, tak to chce připravit plavky a opalovací krémy. 30 až 33?
6: Já bych si sem na tu naší terasu vzala takový ten nafukovací malý bazének.
2: Aspoň to vy.
6: No.
2: Tak dobře, tak jdeme nafukovat a nalévat vodu.
6: Tak jo.
2: Tak to bude něco pro řidiče, až pojedu po Sýtenském mostě a uvidíte tady v plavkách. Tak myslím si, že teď tady bude nával. Alive and Bite of the Sun už za chvilku na relaxu. My vám všem přejeme hezké odpoledne.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: 14 hodin 10 minut k tomu, pokud jste v práci, tak ať vám to co nejrychleji utíká. Já teď budu mluvit hlavně k těm pracujícím. Stíháte koníčky, které jste měli, když jste třeba studovali nebo jste byli děti? Co si budeme, každodenní povinnosti, nekonečné seznamy úkolů a ten neustálý tlak na výkon dokážou člověka snadno vyčerpat. Není proto divu, že mnoho lidí s nostalgií tak nějak vzpomíná na dětství, kdy ten život byl tak trošku jednodušší a radost vlastně přicházela přirozeně. Jenže pozor, někdy prý stačí oprášit starý koníček a vrátit do života hned pocit lehkosti, a který jsme vlastně kdysi v tom dětství považovali vlastně za samozřejmost. Tak je něco, co jste dělali v dětství, hráli jste třeba tenis nebo jste si zahráli volejbal a teď to tedy nestíháte? Jestli to není škoda, klidně napište na 606 736 736.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Relax.

0: 14 hodin 20 minut k tomu, za chvilku se společně vydáme na dálnice, zkontrolujeme odpolední provoz na českých dálnicích, ale teď pojďme na dnešní téma. Podle průzkumu minulost si člověk obvykle pamatuje o něco hezčí, než ve skutečnosti byla. V hlavě zůstávají hlavně silné a příjemné okamžiky, proto máme někdy pocit, že dřív bylo líp, že tehdy byl život pomalejší, že byl život jednodušší a taky radostnější. Ve skutečnosti ale nejde jen o růžové brýle nostalgie, často nám chybí samotná minulost, ale určitý pocit, který jsme tehdy zažívali, pocit lehkosti nebo obyčejné radosti z maličkostí. Děti totiž umějí dělat věci jen proto, že je baví. Nepotřebují výkon, nepotřebují výsledky ani uznání. Dokážou se ponořit do přítomného okamžiku způsobem, který dospělí často ztrácejí. No a mám tady už několik SMSek na téma, jestli v dnešní době, kdy tak všichni hodně pracujeme, jestli zapomínáte třeba na své koníčky, které jste dělali v dětství. No, ty zprávy jsou zajímavé, počkejte si na to.
1: Relax. Fresh time.
2: Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Zveme fandy hudby a jedinečného piva na tradiční Slánský tuplák. 19. až 21. června na náměstí ve Slaném vystoupí Pavel Calta, Brutus, Nezmaři, Kokoman, 90ky Česko, kapely z talentové soutěže Středočeská skutečná liga a další. Vstup zdarma. V neděli Slánská kvasnice. Dětský den s atrakcemi zdarma na náměstí. Pouť, hudba, zábava a dobré pivo. To je Slánský tuplák.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme na ty slíbené dálnice, pozor na D1, 207. kilometr ve směru na Brno, je tam dopravní nehoda. D11, tam na 40. kilometru také zpozorněte, policie už by měla být tuhle chvíli na místě, je to ve směru na Prahu, leží tam nějaký předmět na vozovce. A D10, 39. kilometr ve směru na Prahu, opět policie v pozoru, už je na místě a je tam opět nějaký předmět na vozovce, podle dostupných informací je to nějaká pneumatika. Tak s tím počítejte a jezděte opatrně.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Česká muzika na relaxu, jak tě znám, skupina Slza. No a dnešní téma jsou koníčky, které jsme milovali jako děti, ale dnes už je, bohužel, nestíháme. Možná si teď někdo říká, až bude více času, vrátím se k tomu. Jenže je zajímavost, spousta lidí se ke svým dětským koníčkům vrací až po 40. Ne proto, že by měli najednou méně práce, ale protože zkrátka zjistí, že jim opravdu něco chybí. Tak co vám z dětství chybí? Je to třeba fotbal, kytara, rybaření, nebo obyčejné ježdění venku na kole do setmění. Mám tady několik zpráv a poslouchejte. Ahoj Honzo, od 8 do 18 let jsem hrála volejbal, dnes dvě děti, práce a když mám hodinu pro sebe, tak řeším nákup. Míč jsem nedržela skoro už snad 10 let, ale pořád se otočím za každým hřištěm. Podepsaná je Petra. Další SMS-ka, zdravím do rádia, hrál jsem na kytaru a myslel si, že budu muzikant. Noho, nevyšlo to, dnes jsem účetní, dvě děti a kytara slouží jako dekorace v obýváku, ale jednou za rok ji opráším. Podepsaný je posluchač Pavel, díky Pavle za zprávu. A ještě dáme tuhle zprávu, dobrý den do rádia, 10 let jsem tančila moderní tanec, dnes mám sedavé zaměstnání a největší pohyb je cesta ke kávovaru. Podepsaná je Lucka. Tak si říkám, a vy taky podle mě, jak jste to teďkon poslouchali, není to škoda? Co to prostě dneska třeba změnit? Tady ať si naše posluchačka vyrazí zahrát volejbal, Pavel ať veme do ruky kytaru, počasí tomu tak trošku jako pomáhá udělat si táborák a zaspívat si něco s kytarou u ohně. No tak, myslím si, že možná to pojďme změnit a nečekat, až nám bude 40.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Před zprávami rychlý pohled na silnice, máme tady hlášenou dopravní uzavírku v ulici Jungmanova, v obci Hudlice na Berounsku. Je to tam uzavřeno z důvodu úniku plynu, je tam aktuálně práce na plynovém potrubí a ulicí tedy neprojedete, tak zdravíme Beroun.
0: Relax Radio. Beroun 97,5 FM. 97,5 FM.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
2: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
1: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
2: Pouze u Štěpánek Auto.
1: Volejte zdarma 800 231 231.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: 15 hodin půl minuty k tomu, máme čtvrtek 18. června a Barča si bere slovo, jdeme na zprávy.
1: Poptávka po samosběru ovoce stále roste. K farmářům na Kladensku jezdí lidé zdaleka a Středočeský kraj dostane dotace na lepší rozvoj kultury.
2: Relax Radio.
1: Farmáři na Kladensku zaznamenávají vysoký zájem o samosběr letního ovoce. Ceny postupně klesají z důvodu dozrávání úrody a to přitahuje návštěvníky i ze vzdálených měst. Farmáři tak otevírají své sady několikrát týdně. Zájem je stejně velký jako minulý rok. Zákazníci odcházejí s plnými košíky jahod, třešní nebo aktuálně se sladkým hráškem. Krajská rada doporučila zastupitelstvu ke schválení dotační program 2027 pro poskytování dotací na podporu regionálních funkcí statutárních divadel na území Středočeského kraje, v kterém je vyčleněno celkem 8,5 milionu korun. Cílem podpory je zkvalitňování divadelní tvorby, odstraňování bariér v dostupnosti kultury a rozvoj spolupráce s amatérskými uměleckými soubory. Co se stalo se skládkou v Mělníku, nám přiblíží mluvčí města Zuzana Benišková.
3: Dříve tu byla skládka. Současná klidová zóna vznikla později. Teď se dočká proměny v moderní prostor pro sport i relaxaci všech generací. Chybět nebude ani skatepark a pump track, tedy areál pro adrenalinovou jízdu na kole. Z Mělníka pro Radio Relax Zuzana Benišková.
1: Pohonné hmoty v Česku jsou nejlevnější od března. Nejprodávanější benzín Natural 95 v uplynulém týdnu zlevnil na 39,59 korun za litr. Nafta se ve středu prodávala průměrně za 37,24 korun za litr. Pohonné hmoty budou na českých čerpacích stanicích v následujících dnech dál zlevňovat. Cena nafty by měla klesnout k 36 korunám za litr. Benzín bude zlevňovat pomaleji, pokles cen bude brzdit současná motoristická sezóna.
2: Sport.
1: Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A, který hodně napoví o tom, zda projdou do vyřazovací fáze. Utkání v Atlantě začne v 18:00 středoevropského letního času.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Teploměr na Kladně ukazuje 29 stupňů venkovní teploty. Obloha je oblačná, večer bude oblačnosti ubývat a v noci nás čeká jasno až skoro jasno s teplotami 13 až 17 stupňů Celsia.
0: Zprávy jsou před náma. Co před náma? Za náma, Ježišmarja. Před náma je další muzika, Marek Ztracený. To se mi líbí, už za chvilku na relaxu. A taky dáme souboj, moderátor versus právař. Těší se?
5: Jo, moc.
0: To sedí velkém přesle, no tak.
5: Tak zase, že jo,
0: ano,
5: zase.
0: Ano, zase to vyšlo takhle.
5: Ale tak my jsme dlouho souboj spolu neměli, že jo?
0: To je pravda.
5: Takže tak se těším.
0: Máš se na co těšit. Myslím si, že dneska to bude hodně těžké. Počkejte si na to.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Na Relaxu vám hrajeme to nejnovější, 15 hodin 10 minut, k tomu dnes vzpomínáme na dětství, na koníčky, které bohužel už dnes kvůli práci nestíháme, což je obrovská škoda. A kdo to stíhá, tak samozřejmě gratulujeme, váš život je podle expertů lepší, zvládáte lépe stres, více se smějete a tak dále. Je zajímavé, že když nás dospělých se zeptáte na nejhezčí vzpomínky z dětství, velmi často to nejsou jako věci, není to spojené s věcmi, ale je to všechno spíš spojené s činnostmi. Možná nejde ani o to znovu začít naplno. Někdy stačí vytáhnout kolo jednou za měsíc, sednout si třeba ke klavíru, nebo si jen připomenout, co nám kdysi dělalo obrovskou radost. Takže nenechte, aby vám vaše koníčky vzala dospělost, vaše práce. Ale zase si říkám, že tohle vám dneska říká v průběhu vysílání někdo, komu leží tenisová raketa ve skříni už pár let, ale já jsem se rozhodl, že to letos o prázdniny změním. Teda doufám.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Honza Ladra. Relax. Relax Radio.

0: a kasi mi tan duli
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: just
1: pick up the phone. Dnes jsme se ve Fresh Timeu bavili o koníčcích z dětství, na které nám dospělost často vzala čas, a jeden z těch úplně nejčastějších je prý tanec. Možná, že jste i vy chodili do nějakého tanečního kroužku na folklor, i já jsem chodil na tanec, veselé vzpomínky na to mám. Street dance taky velice často, na tady ten tanec chodí děti, nebo jste si prostě doma pouštěli jenom hudbu a tančili třeba bez pravidel. A zajímavé je, že tanec není jen nostalgie, věda dnes ukazuje, že to je jeden z nejkomplexnějších koníčků vůbec. Výzkumy potvrzují, že pravidelný tanec pomáhá snižovat stres, úzkost a zlepšuje náladu napříč věkovými skupinami. Tak kam vyrazit za tancem, abyste si měli kde o víkendu zatančit, třeba s přáteli? Tady máte od nás tip.
2: Léta 80. hity 90.

0: zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusu. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
2: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
1: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
2: Pouze u Štěpánek Auto.
1: Volejte zdarma 800 231 231.
3: Aeroklub Rakovník vás zve na letecký den. V sobotu 20. června se na rakovnickém letišti představí 30 letadel. Přiletí Mustang P51D, uvidíte akrobacie na větroni a dalších 25 leteckých vystoupení. Připraven je i bohatý doprovodný program, historická a moderní závodní auta, vojenská, hasičská a policejní technika. A samozřejmě program pro děti, tvořivé dílničky, sportovní stezka a malování na obličej. Sobota 20. června od 13 hodin na rakovnickém letišti.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
7: Hrozny révy bílé, půl kilogramu za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
8: Byla. To dobré začíná u nás.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak ještě pohled na dálnici a pak už jdeme na souboj. D1, exit 182, dopravní nehoda dvou osobních automobilů. D1 ještě jednou, 47. kilometr ve směru na Brno. Je tam pro poruchu odstavené osobní vozidlo. No a se zdržením počítejte na příjezdu do Prahy, takhle klasika odpoledne. Po D5 u exitu 5 na Rudnou popojíždí kolona hlavně kamionů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Tak je to tady, jdeme na souboj moderátor versus právařka Barča naproti mě, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Já musím na tebe prásknout, že ty máš na zahradě výřivku, veď.
1: Mám.
0: No, takže závidíme trošku. Skočíš do ní dneska?
1: No to si teda piš.
0: To je stejně luxus, jako mít na zahradě výřivku. Podle mě, já mám třeba na zahradě dřevník, jo?
1: To nemám já.
0: Prostě, jako tímhle já můžu machrovat a ty prostě jdeš mezi přátelé a prostě řekneš jim, no já jsem dneska vylezla z výřivky a teď jsem tady s váma. No tak si teďkon tady v horkém křesle, to není jako výřivka, samozřejmě tak pohodlný a musím říct, že to dneska bude hodně těžký. Jsi připravena?
1: Jsem připravena, ale trochu se bojím.
0: No tak jdem na to. A bude to za mě jako dost těžký, na stupnici jednička nejlehčí, desítka nejtěžší, tak asi dávám takovou osmičku.
1: No tak to ti děkuju teda.
0: Takže ti dovolím mít u sebe mobilní telefon a můžu ti pomoct tví přátelé, co ti závidí, že mají výřivku, podle mě ti nenapíšu, ale. A nebo ti můžou napsat jako rodiče.
1: Mhm, dobře.
0: Je to rok 1998, kamče taky občas pomáhá maminka. Rok 1998, já asi další nápovědy řeknu, až uslyšíš tu znělku.
1: Tak jo.
0: Je to seriál, jo? Seriál.
1: Teď jsem se ti na to chtěla zeptat.
0: 54% na ČSFD. My jsme to hodně řešili, když jsem chodil na základní školu, pak na střední, tak tohle jsme řešili, tady ten seriál.
1: No jo, jenže to já jsem ještě to jako právě, tady nebyla.
0: To se ani na světě. Já jsem si právě říkal, kdybych ti dal Beverly Hills, tak je to za mě hrozně jednoduchý. Aha, to by si asi dala, ne? Beverly
1: Hills 920. Jo, to bych dala.
0: Tak proto jsem zvolil tenhle ten seriál.
1: No, takže
0: ten není taky samozřejmě úspěšný, ale je to součást za mě 90. let 100%.
1: No, dobře, tak můžu si teda někomu zavolat. Protože napadlo mě, že je to seriál, to jo. No, ale jaký? To jako netuším úplně přesně.
0: No tak to, že je to seriál, to mi nestačí, stejně jsem to i řekl v tom vstupu, takže jsi bez bodu, no. A nikdo ti nepíše ani teďko, mrkně na ten telefon, nic. Ale na ten rádiovej naši posluchači píšou, na 666-736-736.
1: No jo, jenom, že ty si na mě prásknul, že mám výřivku a prostě...
0: Podle mě ti neporadí ani naši posluchači.
1: Ani ty posluchači mi neporadí.
0: Ne, ale ty jsou na tebe hodný a radí ti. Takže dáme písničku.
1: Tak
0: a
1: jo.
0: Za chvilku se připomenu.
1: No tak jo. Relax Radio. Největší hity 90. let. Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going...

0: Tak tohle byl taky návrat do 90. let. Ostrov Ibiza, Venga Boys a my se vracíme do souboje moderátor versus právař. Já v rychlosti tedy připomenu dnešní ukázku. Rok 1998, neskutečný návrat. Seriál, který Barča neuhodla, ale maminka radila. Tak co?
1: No maminka.
0: Si myslíš, že to je?
1: Maminka asi taky neví, protože ani není tady z toho roku 98.
0: Počkej, tak co si myslela mamka?
1: Mamka si nejdřív myslela Sex ve městě. Mm-hmm. To jsme se shodli, že to není.
0: Ano.
1: A pak mi tady píše ochránce, ale to tak jako nevím. Takže ani maminka nepomohla.
0: Tvé mamce dneska teda hrát písničku na přání nebudeme.
1: Ne.
0: Takže ji aspoň takhle zdravíme, ale můžeme pozdravit maminku Vlastu, protože posluchačka Nikol nám poslala SMSku, že je to, a teď pozor, Dousnu svět. Říká ti to něco?
1: Ne, vůbec, Honziku. Ne? Já jsem strašně čekala na tuhle chvíli.
0: Jestli,
1: a říkala jsem
0: je,
1: si, jo, jestli mi to jako padne, řeknu si, jo, ježiš, no, to jo, bylo tohle,
0: ano.
1: Ale vůbec, ne? Jako vůbec.
0: No tak Nikol, na dálku, takhle zdravíme, ona Nikol napsala,
1: zdravíme,
0: že
1: Nikol
0: je v práci, že obsluhuje, je to paní prodavačka, že tam má teď zákazníky. Tak aspoň jsme vyřídili SMSku a budeme hrát Enigmu pro maminku Vlastu.
1: To je krásná písnička.
0: Dáme, takže vlastně my se znova vracíme do těch devadesátek.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz

0: 25. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Habky za doprovodu Haštala Habky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.

Utíká to neskutečně rychle, Fresh Time je u konce, za chvilku 16. hodina, kolega Aleš, taky Barča, další odpolední zprávy, ale než se rozloučím, tak vás pozvu k nám na Instagram, kde probíhá soutěž, a to o rodinnou vstupenku do Koně pruských jeskyní, a tam teď musí být hodně příjemně. Já koukám, jak se tam pohybuje celoroční teplota, a je to v rozmezí od 9 do 10,5 stupně Celsia. Takže myslím si, že pokud se chcete schladit, no, tak Koně pruské jeskyně je dobrá volba na výlet. No a vyhrát rodinnou vstupenku můžete tedy na našem rádiovém Instagramu. Tak tam mrkněte na podmínky soutěže.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.
2: 16 hodin, 1 minuta, proti mně Barča, jdeme na odpolední zprávy.
3: V Berouně studenti umělecké školy zkrášlili betonovou zeď a v Lounech se zahájil projekt, který má pomoci dětem ze sociálně znevýhodněných rodin.
1: Relax Radio.
3: Město Berun navázalo spolupráci s pražskou uměleckou školou designu, která vytvořila výtvarný návrh a její studenti ho přenesli na betonové plátno pomocí techniky světelné projekce. Následně dotvářejí jednotlivé motivy. Přibližně 100-metrová plocha tak získává nový moderní vzhled, který má zpříjemnit okolí školy a zároveň připomenout význam vzdělání a rozvoje mladé generace. V základních školách v Lounech byl zahájen projekt zaměřený na pomoc dětem, které čelí sociálnímu znevýhodnění. Cílem je zvýšit jejich školní úspěšnost, motivaci a zapojení do běžného školního i komunitního života. Projekt je realizován prostřednictvím sociálních pracovníků a preventistů, kteří pomohou dětem i jejich rodinám. Posílí komunikaci se školou a budou předcházet rizikovému chování. Městská policie Kladno apeluje na větší pozornost řidičů. Proč, nám sdělí mluvčí Zuzana Hokrová.
4: V souvislosti s blížícími se prázdninami vyzývá městská policie Kladno řidiče, cyklisty i chodce, aby nepodceňovali situaci v dopravě. Právě v období, kdy mnozí už myslí na dovolenou nebo dohánějí poslední pracovní povinnosti před letními volny, bývá snadné ztratit pozornost. Štěstí v neštěstí měl dnes dopoledne cyklista, kterého v centru Kladna poblíž nemocnice srazila bílá dodávka. Díky pohotové reakci ostatních účastníků provozu, kteří okamžitě zajistili místo nehody a přispěchali na pomoc, netrvala celá událost od střetu až po odvoz zraněného do nemocnice ani 4 minuty.
3: Ministr kultury Otto Klempíř zrušil dřívější rozhodnutí svého předchůdce Martina Baxy o vyloučení částí historického areálu Hřebčína na Pajedla na Zlínsku, včetně pastvin z památkové ochrany. Klempíř nařídil svému rezortu nové posouzení ochrany areálu, včetně pastvin, proti rozhodnutí nelze podat rozklad.
1: Sport.
3: Spojené státy americké na domácím fotbalovém mistrovství světa přivítají Austrálii. Souboj dvou 100% týmů skupiny D má výkop v pátek ve 21:00 středoevropského letního času v Seattlu. Pokud některé z mužstev vyhraje, zajistí si účast ve vyřazovací fázi.
5: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
1: Relax Radio.
3: Zítřejší teplotní maxima budou pro středočeský kraj 30 až 35 stupňů Celsia. Od zítřka také platí výstraha vysokých teplot. Obloha bude jasná nebo skoro jasná. Já se s vámi loučím a budu se těšit zase zítra, teď už ale přenechávám slovo Alešovi.
2: Takhle nejenom slovo, ale samozřejmě hlavně muziku. Jenom se zeptám, prosím tě, jak jsi tam bavila se o tom výtvarném umění. Měla jsi ještě na škole výtvarnou výchovu?
3: Jasně.
2: A jako šlo ti to?
3: No, jako moc ne, no.
2: No, já si myslím, že za mých let ještě jako byla normálně výtvarka. Pro mě to bylo hrozný ponížení, protože já jsem prostě naprosto neschopnej čehokoliv, co se týče výtvarné tvorby.
3: Ale že jsi měl vždycky jedničku z výtvarky.
2: No, tak aby mi to nekazalo vysvětlení. Takhle bych to řekl. Nic, muzika, kterou máme pro vás do příští hoďky, Milky Chance a Colorado.

0: Včera večer 18. hodinou vstoupila Hilary Duff právě s touhletou skladbou, která ještě před 14 dní byla novinková, tak včera se rozhodlo, tedy vy jste rozhodli svými hlasy, že se dostala do té oficiální hitparády. Sice jenom na 10. místo z 10, ale tak jako každý začátek je těžký a bude mít rozhodně dost času a prostoru, aby se prokousala výš. Hlasovat můžete na www.radio-relax.cz, tam najdete sekci Relaxáda, rozkliknete ji a už můžete rozdávat lásky.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Fotbalový šampionát.
1: Tak pokud patříte mezi fotbalové fanoušky a faninky, tak dneska je to víc než jasný. Od 6 hodin bude v podstatě celý český národ žít fotbalem. Česká reprezentace totiž nastupuje na fotbalové mistrovství světa v Americe k druhému utkání ve skupině. Duel proti Jihoafrické republice je pro svěřence Miroslava Koupka klíčovou záležitostí, neboť výhra, nebo aspoň zisk bodu, udrží národák ve hře o postup. Utkání v Atlantě má výkop, jak už jsem zmiňoval, v 18 hodin středoevropského času. Jihoafričané v zahajovacím utkání šampionátu podlehli 0-2 domácímu Mexiku a tak stejně jako my, po prohře s Koreou 1-2, nastupují ke druhému utkání ve skupině s cílem bodovat a udržet naděje na postup do play-off. Bude to prostě boj. Dá se předpokládat, že trenér Koubek pro utkání s Jihoafrickou republikou provede asi nějaký základní změny v sestavě. K ním bude konec konců muset sáhnout jeho africký protějšek, který navíc ještě postrádá dva hráče, jež proti Mexiku dostali červenou kartu. A teď se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu. Duel budou, pozor, dneska řídit ženské rozhodčí v čele s Američankou Tori Pencovou, jež bude jako teprve druhá žena v historii šampionátu rozhodovat utkání z pozice hlavní sudí. Tak jenom doufám, že to nedopadne stejně jako v roce 2006, kdy v utkání mezi Portugalskem a Nizozemskem padlo neuvěřitelných 16 žlutých a 4 červené karty. Zápasu se tenkrát přezdívalo bitva o Norimberg. Budeme držet pěsti.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
3: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax.

0: Pokud přemýšlíte, kam vyrazit o víkendu, mám tady pro vás 3 tipy, můžete si vybrat. Můžete třeba vyrazit na rodinný den v Kralupech nad Vltavou, jmenuje se to Spolu pro děti. Ten proběhne v neděle 21. od 14 do 17 hodin v Kralupech v areálu Sokola. Na programu bude hudební i divadelní vystoupení, pohybové a hravé aktivity, taky zábavná stanoviště pro děti, bublinky, smích a radost. Bublinky samozřejmě, bublifuk. Vstup je zdarma, to je jasný. Motosraz Případov, to je další věc, která vás čeká v sobotu 20. června. Akce začíná v 11 hodin za hospůdkou v Případově. Dost důležitá informace. A těšit se můžete na spanilou jízdu, hudební vystoupení a chybět nebude ani klasická večerní taneční zábava. Na tu se těšíme většinou. Další věc, to je spíš pro ty turisty. Pochod krajem Oty Pavla v sobotu 20. června. Samozřejmě vyzbrojený dobrou obuví a opalovacími krémy, protože má být fakt jako hodně vedro. Tak v sobotu 20. je start od 7 do 10 hodin v areálu Sokolovny v Bránově. 41. ročník tohoto z toho oblíbeného pochodu nabídne jako vždycky 3 trasy, 10, 14 a 21 kilometrů.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: No, ty jsou, viď?
1: Sladoučky, výborný.
0: A nejlepší je, že se musím natrát i sami.
2: Oblíbený samosběr třešní je tady. Přijďte si taky natrhat kvalitní, úžasný třešně. Různé odrůdy, pohodlné česání na nízkých stromech, vhodné pro celou rodinu. Ovocnářství Moštárna Jiří Hubáček ve Slaném se těší na vaši návštěvu. Více na Facebooku Moštárna Slaný.
0: Ovoce já mám rád, přijedu si natrhat.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
7: Ekokom. Vše pro vaší grilovač.

0: Už jenom zhruba 10 minut chybí do 17. hodiny, dohrávají Maroon 5, This Love, taková docela pohodová muzika. Našel jsem tady takovou zajímavou věc a v podstatě jsem si to sám hned potvrdil na sobě, že existuje hodina, která se říká mikrokrize. V tomhletom případě je to souborn více hodin, začíná to někde 14. hodinou, končí to někde 17. To znamená, je tam prostě to odpoledne a naše tělo jak si dostává takový malej pokles energie. No a právě v tuhletu chvíli se rodí nejvíc věd typu dáme si ještě jednu kávu. Ano, dal jsem si ještě jednu kávu, vychutnávám si ji teď a vy pokud máte trošku prodlouženou směnu, doporučuji, dejte si ji, taky není to špatný.
1: Relax Radio, nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Ležíme zrastení v údolí hlboko, nebo je vysoké,

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Školy a školky, pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
2: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
3: Závratné mega slevy!
4: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.

0: Linkin Park do finále téhleté hodiny. Co víc si přát? Je tu 17.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí,
0: časí, časí, časí. Pravda je taková, že jsem si říkal, jestli si náhodou meteorologové nedělají srandu, protože zítra, i když dneska už to tak nějak začalo, zítra má být 30 až 35 stupňů Celsia. Budu se spíš držet u té 30, byl bych teda radši. Každopádně platí výstraha vysokých teplot a obloha bude buď to jasná, anebo skoro jasná. Já tom teda nevidím moc velký rozdíl, ale asi na tom něco bude. Co si pustíme za muziku mezi 17. a 18. Bude jí spoustu, třeba začínat bude za chvíli Ed Sheeran, já tuhleto jeho písničku Azizam mám celkem rád, a Lady Gaga, ta přidá něco o těch fotografech, který má každý rád. Paparazzi určitě mezi 17. a 18. Přeju vám hezký pozdní odpoledne.
2: Relax Radio.
3: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
3: Relax Radio.

7 minut po 17. hodině, to znamená pozdní odpolední hodinka, by se dalo říct. Tohle to je jedna z dalších novinek včerejší relaxády. Jako Robin Schulz, co si budeme povídat, to je muzika, která vás rozhodně nenechá usnout. Společně s ním Barbs a skladba, která se jmenuje Better Times. Spoustu z vás, ty úfnu si tvrdit, že většina z vás už má za sebou tu pracovní část. Co si budeme povídat, chůze domů pak bývá rychlejší než chůze do práce, to je pochopitelný, protože motivace je zkrátka mocná síla. Nicméně pro ty, kteří třeba do práce teprve šli, a nebo je to ještě pár hodinek čeká, tak dobrá zpráva je, že když budete poslouchat Radio Relax, teda v podstatě muziku jakoukoliv, tak vám ta práce půjde jaksi líp od ruky. Je to vědecky dokázaný, takže poslouchat hudbu a rychlejc to uteče.

Co si budeme povídat, tohle patří, vlastně je to jeden z nejikoničtějších videoklipů a vůbec jako vůbec nejikoničtější písnička popová skladba 90. let, to byly Backstreet Boys, Everybody. Mimochodem, možná bych se trošku vrátil a apeloval na vaši paměť, možná si někdo vzpomene, že ten videoklip byl takřka legendární, je to taková jakoby podsta klasickým hororovým filmům, takže oni se tam změnějí ve vlkodlaka, mumii, Drákulu, fantoma opery, šílený věce a tak dále. A prostě takový jakoby thriller na druhou by se dalo říct, možná trošku levnější. Tohleto natáčení přistálo okolo 3 milionů dolarů, i tak se mi to zdá hodně. V té době to byl jeden z nejdražších hudebních videoklipů konce 90. let.

0: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
1: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
0: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
1: Pouze u Štěpánek Auto.
0: Volejte zdarma 800 231 231.
2: Školy a školky, pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Přiznám se, ani se mi do toho nechce, kolik toho je. Začneme na D11, konkrétně na 10. kilometru na trase Praha směr sever. Stojí tam porouchané vozidlo, to je jasný, zdržení je sice na krajnici, nicméně pozor, je to trošku větší auto, podle mě dodávka. Na místo už jede služba se šipkou, s takovou tou, jako, kterou postaví před to auto, abyste věděli, že vás tam čeká něco nepříjemného. To samé si myslím, že vás čeká i na D4, zhruba na 25. kilometru na trase Praha Strakonice. Taktéž zdržení, překážka na vozovce, ale všude je uvedeno, že stojí na odstavném pruhu. Na D5 mezi Prahou a Rozvadovem je taktéž překážka na vozovce, taktéž porouchané vozidlo. Průjezd je tam doporučován se zvýšenou opatrností a tam už šipka je, takže tam to poznáte celkem jednoduše. Možná na úplný finále jsem si nechal okruh, když se podívám ve směru na Rozini od 13. do 22. kilometru. Ještě před pár minutami nebo před chvílí tam byla kolona, ale jako to byla kolona, nikoli v kolonka, ale kolona. A i ve směru na D1 čekejte, že to nebude úplně hladký průjezd.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: in love.
1: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusu. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725. arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.

0: 5. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Habky za doprovodu Haštala Habky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: R&B a funky v jednom, Igor Kmeťo, Rytmus a Anita, ona má štýle. Tady u nás na relaxu ve 6:15, pomalu, ale jistě to klopíme k té 18. hodině. A když už jsme u té 18. hodiny, tak ještě musím zdůraznit, a to asi už víte dneska od rána, že máme 18. června. A to říkám proto, že byste dneska mohli, nebo spíš i měli, udělat něco proti stresu a zmírnění paniky takového toho každodenního života. Protože dneska, pozor, se slaví. Ne, že by to bylo v kalendáři, ale máme takový speciální kalendář, kde jsou tyhle ty výročí. Dneska slavíme Mezinárodní den paniky. No a vy proti ní můžete něco dělat tím, že třeba si budete povídat se svými blízkými, můžete meditovat, to mi nikdy nešlo, anebo dělat věci, které vám přinášejí radost a uvolnění. Prostě no stress.
1: Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 18. června. Dnešním nejznámějším oslavencem je Paul McCartney. Narodil se 18. června 1942 v Liverpoolu. Přesně o 19 let mladší je Alison Moye, zpěvačka Dua Yazoo. Narozeniny dnes mají také Simon Robertson, kytarista Bo Radleys, ten od roku 1969. A Nathan Morris, ten patří pro změnu do skupiny Boyz II Men a spatřil světlo světa v roce 1971. V roku 1815 se konala známá bitva u Waterloo, kde to Napoleon projel. Psal se rok 1959, když se uskutečnil první telemost mezi Anglií a Spojenými státy. Tento den roku 1983 vyrazil raketoplán Challenger už na svou 7. misi, poprvé s ženou na palubě. 18. červnový den také přinesl soud se členem kapely R.E.M. Petrem Buckem za nepřístojné chování během letu z Ameriky do Londýna. Legendární diskotéková skupina Village People koncertovala ve slavné Madison Square Garden a premiéru měl Jurský park 3.

0: za minutu 18. hodina.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí,
0: časí, časí, časí. Tak jestli vám bylo vedro dneska, tak zítra to bude možná ještě drobátko horší. Zítřejší teplotní maxima budou totiž pro středočeský kraj mezi 30 a 35 stupni, slyšíte dobře. Od zítřka také platí výstraha vysokých teplot a obloha bude jasná nebo skoro jasná. Jak už jsem říkal, já v tom rozdíl nevidím, ale uvidíme, jak to nakonec dopadne. Co se týče nabídky muziky pro tuhletu hoďku, tak si myslím, že jsem zvolil velmi, ale opravdu velmi správně. Pokud máte rádi Stone, tak jednak budete poslouchat pozorně v téhle hoďce a jednak už se těšíte na červenec, až vydají to nový album.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Tohle to byla další pecka z Relaxády, tedy z hitparády Relax Rádia, do které můžete hlasovat na www.radio-relax.cz a třeba si Bunt, který vám teďka zaspíval a spíš zahrál. Zaslouží váš hlas a posunete ho v Relaxádě, dejme tomu, tuším, že byl naposledy na 7. místě, jako já myslím, že by si určitě zasloužil, aby se dostal trošku vejš. Chci ale mluvit úplně o něčem jiném. Dneska jsem si to odpoledne ověřil, fakt to funguje, bohužel je to tak, že člověk dneska, já jsem si to ověřil, když jsem byl teďka na nákupech, člověk dokáže celkem bez problémů rozpoznat stovky tváří. Je fakt, že jdete, to si všimněte sami, jdete a říkáte si, jo, to je on, tamhle toho odněkať musím znát, ale nespomenete si na jméno, nic. Takhle to prostě funguje. Člověk prý dokáže rozpoznat, a to tvrdí odborníci, stovky tváří, ale často si nepamatuje jména ani několika desítek lidí. Takže tak to je bohužel. Já jsem si původně myslel, že to je věkem. Ono to prý je normální.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax

0: Zas mi to nádherně vyšlo 18:18, tedy 3 minuty po čtvrt na 7, tohle byl Robbie Williams. Mimochodem, tuším, že to je 2 roky nazpátek, co jsem o něm čet, že on je jeden z mála, který se přiznal k užívání léku na hubnutí Ozempiku a vyjadřoval se k tomu poměrně dost veřejně. Řekl, že jako využívá tyhle ty injekce na redukci hmotnosti a že mu jako dokonce prý i pomohly výrazně zhubnout. Jo? On totiž zároveň s tím taky otevřeně mluvil o těch dlouhodobých problémech s vlastním vnímáním těla. To je docela jako zajímavý téma a říkal, že pro něj kontrola hmotnosti souvisí s psychickou pohodou, takže to netrpí, jako, nebo tím netrpí jenom ženy, ale mají to i tyhle ty slavný.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Relax Radio. Relax.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozu Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
2: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy zavináč radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: Máme 3 minuty po půl sedmé a normálně před malou chvilinkou, původně jsem chtěl mluvit úplně o čem jiným, ale mám otevřený dveře na terásku, abych tady měl trošičku luftík a někdo dole zjevně v údolí pálí boheň. Úplně popečený busty tady cítím, normálně mám chuť a počítám s tím, že hned po vysílání, i když já vlastně dneska jdu na hapku, takže nic, ale doma si určitě udělám nějakého buříka, protože to je, a to hlavně to tak jako potrhuje to, co se říká, že ty podprahový smysly dokážou fakt jako divy. Mám to hodně nasponovaný na kafe, ale i na ty busty to celkem funguje. No nicméně, chtěl jsem se spíš bavit úplně o tom, jestli třeba tušíte, taková obyčejná činnost, jako je čištění zubů. Koukal jsem se na takovou statistiku, jak to vychází zhruba časově, tak za předpokladu, že si čistíme zuby 2x denně 2 minuty, tak strávíme za život kartáčkem v ruce zhruba 30 minut. Tak si na to vzpomeňte třeba zítra ráno.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Poledno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

7:45 a 3 minuty k tomu Sophie and the Gents, Shut Up and Dance. Jak už jsem říkal před chvílí, já pomalinku, ale jistě balím, protože vyrážím směr Zámecká zahrada v Kladně. Na Petra Hapku se moc těším, pokud nevíte, co s časem, tak se běžte podívat a poslouchat hlavně, že to určitě bude stát za to. No a ještě tady mám jednu informaci, na kterou nesmím zapomenout. Týká se našeho Instagramu, to znamená sociální sítě Klasika. Od pondělka, tenhle týden až do pondělka, příští týden, tedy po neděli, probíhá na našem Instači soutěž o rodinnou vstupenku do Koněpruských jeskyní. Což si myslím, že v době, kdy nastanou takovýhle vedra, to je fakt jako úžasný. Já jsem tam jezdil pravidelně, když byly takovýhle tepla, a je to prostě neskutečný oddech. Otázka je víc než jednoduchá, protože nic není zadarmo, že jo. Na Instagramu musíte doplnit a dopsat tam do příspěvku, na jaké frekvenci si můžete naladit Radio Relax Berouně. Pokud to víte, no tak hned to můžete napsat, pokud ne, tak si to dohledejte. No a pak už se jenom těšte, že v pondělí, po neděli můžete vyhrávat.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature z Promis větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Je relax. Relax Rádio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Relax Radio.
4: Relax Radio.

0: Radio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.
1: Dávno tě znám, ještě dřív, než jsme byli ve frontách. Naštěstí, co jsme jim uvěřili stát. Chcem zase stát.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 19. června. Tento den roku 1623 se narodil francouzský matematik Blaise Pascal. I Česká republika má dnes významné zastoupení mezi oslavenci. Roku 1905 spatřil světlo světa herec Jiří Voskovec a 19. červnový den 1941 také prezident Václav Klaus.
2: Dovolte mi, abych i dnes v této slavnostní chvíli řekl pár slov.
1: V roce 1947 se na světě objevil pozdější autor satanských veršů, spisovatel Salman Rushdie. Svět hudby dnes zastupují klávesák Larry Dunn z americké formace Earth, Wind and Fire, bubeník Simon Wright z AC/DC, Brian Welch, kytarista Korn a nakonec taky zpěvačka velkého hitu Rush Rush, Paula Abdul. Ta spatřila světlo světa v roce 1962. Psal se rok 1861, když v Anaheimu otevřeli první poštovní úřad. 4 roky na to už byli všichni otroci v Texasu osvobozeni. 19.6.1947 poprvé letadlo překonalo rychlost 1000 km v hodině. A tento den v roce 1963 se vrátila z kosmu první žena.
3: Relax Radio.
4: Relax Radio.
3: Nejlepší rádio ve vašem městě.
4: Relax.